One more time. Roundhouse kick, karate chop, two.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
1: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
0: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku.cz.
6: Náplně hned.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
11: I'm Dua Lipa.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Náplně hned.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

0: Když život prudce zastaví.
1: Zase jsem ji našel v tramvaji.
2: A vy jste všichni rodina?
1: To nejsme.
0: Vždy je dobré mít se koho chytit.
1: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
0: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
3: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Policie obvinila ženu z Klatovska z ohrožování výchovy mládeže. Její 14-letá dcera podle vyšetřovatelů zameškala ve škole téměř 900 hodin. Matka s ní navíc strávila 9 měsíců v Egyptě, kam původně odjeli na dovolenou. Případem se nyní zabývá státní zastupitelství. Podvodníci při prodeji ojetých aut přicházejí se novými triky. Kromě stočených tachometrů nebo falešných VIN kódů se objevuje i falšování data výroby, které může vůz výrazně prodražit. Podle společnosti CBA navíc zhruba každé čtvrté prověřované auto neprojde kontrolou. Odborníci upozorňují, že problémem mohou být i vážné havarované vozy nebo auta ve špatném technickém stavu, přestože mají čerstvou STK. A pojďme také na sport. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně přečel Rus Zachar Petrov, v Poznani o 24 setin porazil Brazilec Isaac Quiroz. Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa ve své kariéře. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na Valašsku vyroste největší energeticky pasivní dřevostavba v Česku. Jde o kulturní centrum v Rožnově pod Radoštěm. Stavba se právě rozbíhá a hotová bude koncem příštího roku. Pro Rožnov jde o největší investici za poslední léta. Stavba poprvé začala už před 4 lety. Tehdy ale zastavili neschody s původní stavební firmou.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno ráno, místy i zvětšenou oblačnost, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Dnešní maximální teploty, a to zejména na Moravě, se budou blížit až ke 30 stupňům Celsia.
5: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
10: Dobré ráno, kdo se nám to vrátil?
7: Leonka!
10: Dneska je dobré ráno, napište nám, kdo stáváte s námi, Summer Party pokračuje až do dnešních 18 hodin, tak vstáváme a jdeme zpívat a tančit.

0: Elton John, Dua Lipa, dobré ráno, 7:09. Tak co ty, špunte, chyběla jsem ti?
1: No byl tady neskutečný klídek včera, i posluchači vlastně psali, jestli se vrátíš ještě, že doufaj, že už se nevrátíš.
0: No to kecáš, protože já jsem si tady četla ty zprávy, takže
1: já si dělám srandu, tak Kuba to nesmazal.
0: Ne.
1: Já mu budu muset.
0: Ono to smazat ani nejde tady, víš?
1: Ne, tak samozřejmě, ale když naskočí sobota, tak vždycky k tomu prostě patříš ty. Takže já si myslím, že i posluchači si včera říkali, co se to děje, kde je Leonka, že jo? Jo, a myslím si jako beze srandy, že někdo to třeba i vypnulo, jak slyšeli mě, říkali, ale Leonka tady není.
0: Vy jste byli skvělí, já Kubíka miluju, takže myslím si, že to byla skvělá náhrada, nebo nechci říkat ani náhrada, ale prostě každý z nás moderátorů jsme úplně jiný, ale zrovna Kubíka a tebe dohromady já strašně ráda poslouchám, takže jsem vás vlastně poslouchala i na cestě na Bezděz, protože já jsem byla na Hradech, takže jsem si užila pátek, sobota na letním festiáku Hrady a společně jsme vlastně zakončili léto. V rámci toho my hrajeme tady i dnešní summer party do dnešních 18 hodin, která trvá vlastně od pátečního odpoledne. Takže jak se nejlépe rozloučit s tím létem, než prostě s Hitrádiem, summer party, taky s letním festiákem Hrady.cz, kde jsme skončili včera. Mám trošku takovej jako vyřvaný hlas, ale bylo to boží. K tomu se ještě dneska vrátíme. Každopádně nejlepší letní hity za posledních 30 let. Co to je u tebe, když se prostě řekne summer party? Jaký hit ty si vybavíš? Já vím, že ty miluješ Lunu a tu jsme ti hráli tady na start. Vlastně dnešního rána. Tak jaký je pro tebe typický letní song?
1: Tak hele, já mám rád taky to Bailando, Bailando.
0: To je taky Luna.
1: Jo, a jo, taky. A včera nám tady hrálo, ale taky nevím interpreta, to se omlouvám, taky to.
0: Tak to zanotuj.
1: This is nothing, my summer jam. Bronze, get it out, Takže teď z hlavy mi naskočily tyhle skladby, možná bych za týden řekl něco jinýho. A co máš ty za skladbu? Takhle zavřeš oči a teď tě naskočí.
0: Lambada.
1: No tak třeba oboje tyhle ty skladby prostě si dáme dneska.
0: 100% to zazní, každopádně co si dáme teď? Na probuzení je tohle úplně skvělý, ne? Spin Doctors, přátelé, Two Princess, taky Dasha, Austina, buďte s námi, vstávejte s námi a napište nám, co děláte, jestli už jste zhůru, jo? Tak hezké ráno.

0: Hezké dobré ráno, Dasha Austin doznělo z Eteru Hitrádia. Hrajeme to nejlepší za posledních 30 let, jinak tomu nebude ani za moment. Každopádně dnešní den, 30. srpen. Kdo pak dneska slaví narozeniny? Cameron Diaz, 54 let, to je tak nádherná ženská. Miluju s ní film Prázdniny jako herečku. Co ty?
1: Mně se líbí něco na té Marie. A je tam taková...
0: Tam hraje, prosím tě, Jennifer Lopez, ale...
1: Ne, hraje.
0: Něco na... Ne, počkej, jo, a ta scénka, jak si dává ten gel na hlavu.
1: Jo, to jsem, to mi teď hned, na, protože já, když to řekneš to jméno, tak mi to hned naskočí. Samozřejmě v tom filmu to určitě byl jako šampon,
0: ale
1: že jo, ale...
0: víš, co se blíží? Podzimní období a můj nejoblíbenější film Prázdniny.
1: Kolikrát se ho pustíš, jenom v září.
0: Já už jsem ho viděla za tenhle rok asi 20krát.
1: A jako...
0: Miluju prostě a vždycky v něm najdu takový uvědomění.
1: Teď, jestli se ti jako stává, když to vidíš, že vždycky si všimneš nějaký ano. nový maličkosti, kterou jsi předtím neviděla.
0: Stává.
1: Protože to je skvělý na tom, když si pustíte film, seriál znovu, vždycky vám něco uniklo předtím, takže to je super.
0: Stává se mi to, takže Cameron Diaz dneska slaví, taky fotbalista Pavel Nedvěd, 54 let.
1: Paja Rolins. Paja Rolins slaví. Ne, Pavel.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hyrite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemete.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miláčci Miraj, Summer Love, včera na Bezdězu byli neuvěřitelní a udělali takovou show, prostě bylo to skvělý. Kdo jste tam byl s námi, rozhodně mi dáte za pravdu. Každopádně teď už Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Vysokohorský turista v červenci v rakouských Alpách našel batoh, který tam ležel 63 let. Zanechal jej tam dnes 86-letý muž, když se při túře po ledovci propadl do průrvy. Jeho samotného však tehdy kamarádi dokázali zachránit. Batoh byl ale plný velkých zajímavostí. Roboti znovu ukazují, že jejich schopnosti rychle rostou. Jeden z humanoidních robotů překonal světový rekord Usaina Bolta na 100 metrů. Nejde samozřejmě o rekord mezi lidmi, ale o ukázku toho, jak rychle se vyvíjí robotika. Vývojáři se snaží stroje naučit nejen chodit a běhat, ale také zvládat stále náročnější pohyby. No a Nizozemsko bojuje s nezvyklým problémem. Zemi totiž zasáhl doslova nálet much a firmy zabývající se hubením škůdců hlásí mimořádně vysokou poptávku po svých službách. Za přemnožením stojí především dlouhotrvající vlny veder, které vytvořily ideální podmínky pro množení hmyzu. Někteří obyvatelé tak mají doma problém zbavit se až tisíců much.

0: Legendární song Life in the Street. Hezké dobré ráno, 7 hodin 42 minut aktuální čas. S vámi Lea, taky Filip Lejček, Bejček, Cejček. A vy naši posluchači, dobré ráno. Summer party pokračuje do dnešních 18 hodin. Před námi Tiesto, Rockset, Leony, moje jmenovkyně, no taky oblíbený hit Golden a spousty další skvělé muziky, tak rozhodně vstávejte s námi. A pokud někdo snídáte, dobrou chuť, pokud někdo makáte, my jsme v tom s vámi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: přesně takhle může znít nedělní ráno. 7.58, Hit Radio Orion, vy už jste s Kubovou Hnotkem. Dobrý den, přeju. Imagine Dragons on top of the world s tím, že Summer Party pokračovat bude i dál po 8. hodině. Teď pro vás mám nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Jeden jediný problém, naštěstí, jo, jeden jediný se týká pouze nehody dvou osobních aut, která se týká obce Luclavice v okresu Kroměříž. Jeďte maximálně opatrně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Na hodinách osmička, pojďme se podívat na aktuální počasí. Ostrava 13, Třinec 12, Nový Jičín 13, stejně jako Opava, Bruntál, tak tady máme jen 10 stupňů Celsia, celkem chladno, ale to, co je teďka aktuální, se změní samozřejmě během dne. Neděle nabídne oblačno až polojasno s teplotou až do 28 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech naměříme 18 až 22 stupňů Celsia.
5: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Morava a Slezsko, startujeme další hodinku a i mezi 8 a 9 to bude samozřejmě o Summer Party, to znamená o letních hitech.

bylo léto, kdy jsme u té summer party, kterou posloucháte od páteční 15. hodiny, kdy Eva Farná přijela na Bůrovce u Napajedel na Zlínsku a to jí tehdy bylo snad možná 12, možná 13 a vystoupila z auta, který dovezl tatínek a jako první hitovku dala Měl jsi mě vůbec rád. Je to takové retro, ale to k životu patří. 8 hodin, 7 minut, hit Radio Orion, dobré ráno přeju, zdravím také do Bohumína, protože pokud jste si chtěli v září skočit do místního akváče, tak si budete muset chvilku počkat od zítřka, respektive od 1. do 20. bude closed, zavřeno. Čeká ho rekonstrukce dámských sprch, jakási obnova filtrace bazénové vody a nějaká ta další údržba. No, jestli všechno půjde podle plánu, 21. září se opět otevře, tak dámy, těšte se na nové sprchy a my, chlapi, pánové, my máme 20 dní na to, abychom vymysleli, co budeme dělat, když nám někdo z rodiny řekne, dneska nejdeme do akvacentra, co teda budeme dělat? Nic, jak by řekl Mireček z básníků. Seučit, seučit, seučit. Bo, hola, hola, škola volá. Nechci strašit. Dobrá, další, tentokrát filmový letní hit. Summer Party.

0: 6 minut. Hit Radio. Summer Party. Až do dnešních 18 hodin můžete poslouchat samozřejmě od páteční 15. letní hity. Tohle to je Summer Party Hit Radio Orion a my vám hrajeme to nejlepší z letních hitů za posledních 30 let. Tak a teďka prosím jedno upřímné, jo? K létu samozřejmě patří první letní lásky, ať už, já nevím, na táboře, na koupalištích, já nevím, poznáte se někde úplně jinde. A protože je 8.19 a v kalendáři je Vladěná, tak já vám teďka jako, že se Kuba jmenuju, prásknu, že mou první láskou byla někdy, já nevím, v 7. třídě ve Zlíně Vlaďka Uřičářová. To příjmení jsem řekl schválně, protože už je jako daná, už je někde úplně jinde, ale je to opravdu Vladěna. A já jsem rád, že dneska vysílám, když ty Vlaďka mají svátek a máte svátek, protože jsem si vzpomněl na jednu záležitost, která se k Vlaďkám váže. A vlastně možná i k naší summer party. Tak holky, tohleto je dneska ode mě speciálně pro vás. Stlumím podkres a hraju tohle. No, tak hraju. Teda pokud mi to bude hrát.
1: Jsem ti, Vladino, složil písničku pro tebe. Tak poslouchej.

0: zaplatí.
1: Za málo.
2: Ano, ano, ano. Tohle to byla reklama někdy z nějaké hodně, hodně retro doby, ale skutečně Vlaďkám jsem tomu poslat musel. A my pokračujeme.

Alvaro Soler ze Summer Party, Hit Rádia Orion. Moravo, Slezsko, přeju dobré nedělní 30. srpnové ráno, je minuta po půl deváté a upřímně, opravdu nevím, netuším, kdy jste naposledy byli na nádraží na Vsetíně, ale jestli už je to nějaký ten pátek, možná i sobota, tak možná budete valit bulvy, protože už dneska se otevře z Brusu nové autobusové nádraží, které je součástí kompletní proměny vsetínského dopravního prostoru. Pojďme se podívat do detailů, protože nově bude 7 stanovišť pro příměstské busy, taky moderní čekárna v terminálu a všechno mnohem přehlednější. Vsetín se prostě mění. No a jestli jste tam byli naposledy před pár lety, radši si na cestu vemte navigačku v mobilu přenosnou. Jako nemyslím kvůli cestě autobusem, ale kvůli tomu, abyste poznali, kde vlastně jste. Ano, Vsetín. Here we go, let's go.

Pět minut pro Pulp a Disco 2000. Já si myslím, že Hit Radio Orion je vaším dobrým společníkem taky v dnešním ránu, skoro už dopolední, tom nedělním. A k letu neodmyslitelně patří sportování, to je pravda. A je vlastně úplně jedno, jestli plavání v moři nebo u nás na Bystřičce nebo jezeru Balaton na Valašsku. Já teďka zamířím za sporty extrémními, třeba přinést z obchodu plnou tašku nákupu na večerní grilovačku, anebo zdolat beskidskou sedmičku. A o tomhle super extrému to bude už po deváté, kdy se přepojíme do našeho mobilního studia. Přátelé, bude to takové summer party adrenalinové dopoledne, tak rozhodně, rozhodně buďte s námi a užijte si další letní hity. Jsem Kuba, je 8.45.

0: 58, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Začínáme na 39. kiláku dálnice D48 ve směru na Olomouc. Dejte bacha na nepojízdné auto a jdeme taky do Holešova, protože v ulicích Partizánská, Zámecká, Holajka a na náměstí FX Richtera počítejte s omezením kvůli pořádání sportovní akce, a to až do 15 hodin. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína. Tisknu levně
3: CZ. Náplně hned.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
8: Tak Mironet, klikni dvakrát!
0: To dnešní počasí nás na Moravě a ve Slezsku bude bavit, naměříme i 28 stupňů, s tím, že bude polojasno až oblačno. Pojďme taky do hor, protože tady nám bude velmi příjemně, naměříme při túrách 18 až 22 stupňů. Nejenom v Jeseníkách, ale taky v Beskydech, kde už je v našem mobilním studiu absolventka B7, naše Evelína a včerejší oslavenkyně.
10: Právě se přepojujeme do nejlepších míst Moravy a Slezska. Jsme tam, kde je dobře. S vámi a živě. Hydrádio Orion.
11: Ano, je pravda, že jsem v cíli Beskydské sedmičky, ale hodně far away from si to jako odběhat, jo. K tomu mám fakt daleko. Takže dobré ráno z Frenštátu pod Radhoštěm. Hydrádio Orion dnes vysílá přímo z cíle, jak jsme řekli, jednoho z nejtěžších horských závodů u nás, Beskydské sedmičky. Závodníci mají za sebou 100,5 kilometrů přes Beskydy a 5300 výškových metrů. Fuj. A my budeme až do 11 přímo u toho. Potkáme se s těmi nejlepšími, zjistíme, co člověka drží na nohou ve chvíli, kdy už fakt tělo říká dost a jak se potom třeba i regeneruje. A řeč nebude jen o samotném závodě. Z Brain Market se podíváme i na to, co takový extrémní výkon obnáší od přípravy a právě znovu až po tu regeneraci. Tak zůstaňte s námi, dobré ráno.

0: Radio Orion, takhle zní nedělní dopoledne, to 30. srpnové, 9 hodin, 8 minut. ATC hráli něco ve stylu, že jejich srdce buší jako buben. No, tak kdybych to dal do ostravštiny, tak mé srdce teďka buší jako milion bubnů, protože vysíláme živě z Beskydské sedmičky a já mám na telefonu člověka, který právě dokázal něco, co většina z nás nechce absolvovat ani autem. Je to Tomáš Maceček. Tome, dobré dopoledne, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Ty máš za sebou letošní Beskydskou sedmičku a doběhl si v osobáku. Znáš tu cifru, znáš ten time?
1: No, 10:48.
0: 10:48:04! Tomáši! Tohle to je speciálně pro tebe. Máš husí kůži?
1: No tak mohlo to být rychle ještě o 10 minut, no aby to byl traťový rekord.
0: Hele, ale tak jako je to osobák, tak jako co bys to chtěl jakože za 9 hodin 48 minut a 40 nebo co?
1: No, 9:58 by stačilo.
0: Fakt?
1: Ne, dělám si srandu, ne, jsem spokojený.
0: No, tak za prvé, vítej v našem vysílání, za druhé, velká gratulace. Ty jsi mi říkal během ATC, že jsi původem z Ostravy, teďka už jsi jako doma v Beskydech, tak pojďme se podívat na to detailněji. Když jsi to mé proběhl cílem, jaká byla úplně první myšlenka?
1: Že už to mám za sebou, protože už mě posledních 30 kilometrů jako hodně bolely nohy, takže úleva a radost vidět vlastně všechny v cíli a rodinu.
0: Takže rodina čekala v cíli?
1: Jo, jo.
0: Byly nějaké dárečky, které jsi dostal, nebo nějaký hubán od tvé drahé?
1: Ne, naopak, tohle byl můj dáreček pro ně, protože vlastně před 3 lety jsem vyhrál poprvé, tak to byl dáreček pro první naše dítko a teďka vlastně letos se nám narodilo druhé, takže jsem musel i pro to druhé dát takový dáreček.
0: A to mi, hele, hezky nahráváš do karet, protože kde se podle tebe letos závod rozhodoval? Byl nějaký úsek, kde jsi věděl, že můžeš bojovat o úplnou špičku? Byly to právě ty děti nebo ti prdci?
1: Já myslím, že to letos bylo spíš o té dlouhodobé výkonnosti. Že já jsem věděl na zhruba jaký čas chci běžet a pokud nic nepokazím, tak by to mohlo jít. Takže vlastně jsem šel od startu takové to svoje tempo a udělal jsem si náskok nějaký, který se někdy zvyšoval, někdy zase trošku zmenšoval, když jsem měl menší krizi, ale bylo to takové docela kontrolované, to moje tempo, ten můj výkon.
0: Říkáš krizi, tak co tě během tak dlouhého výkonu nejspolehlivěji doplňuje energii? Máš něco, bez čeho bys na B7 vůbec nevyrazil? Primobil.
1: Tak tu sportovní výživu mám značku, mám Hammer Nutrition, kteří mě podporujou a tak jsou to vlastně kely a energetiáky, jonťáky, nebo ne takové ty energetiáky, co to jsou populární úplně, ale spíš jonťáky, co dodávají i jako minerály.
0: Třeba nějaká 12 vychlazená by ti nepomohla k tomu ještě lepšímu výkonu?
1: No někdy o nastavení žaludku, tak jeden lok, jako to někdy pomůže.
0: Jeden půl litr nebo jeden lok?
1: Jeden lok.
0: Poslední věc, co podle tebe lidé, kteří nikdy nic podobného, tedy B7 neběžili, nejvíc podceňují?
1: Já si myslím, že tu úplně jako dlouhodobou přípravu, protože každý to...
0: Promiň, jak dlouho trvá podle tebe příprava? Ty jsi prostě absolutní jako vítěz, tak jak dlouho to trvá ta příprava?
1: Třeba 10 let.
0: Ale. Prosím mě, kolik je ti let?
1: Je 35.
0: 35, to znamená, od 25 jsi jako trénoval na B7.
1: No, od 17, od 16 trénuju, takže je to prostě dlouhodobý proces. No, nejde to, potom vidím vždycky měsíc před B7 lidi běhat v Beskydech a trénovat a myslí si, že na to natrénuju za poslední měsíc, ale to už se naopak jako spíš musí odpočívat, takže je to prostě výkon na závod, na který člověk musí jako běhat a hýbat se v těch horách jako celý život, nebo prostě nějak systematicky, no.
0: Mm-hmm. Bude nějaká oslava takhle v neděli na konci prázdnin?
1: Jo, grilovačka, A tak, takže jo, uděláme si to hezké.
0: Mě by zajímalo, když člověk zaběhne B7 za 10.48.04, jakou má váhu?
1: Třetinou potom.
0: No tak dej nějakou tu cifru.
1: 63.
0: 63 kilo, jo?
1: Jo,
0: 63 kilo, 63 kilo v 35, takže říkáš, nějaká grilovačka bude na oslavu. Takže maximálně párek, jeden krajíc chleba, troška kečupu nebo hořčice a trénovat na příští ročník, jo?
1: No, no teď už mě tady syn tahá na párek v rohlíku, takže...
0: No vidíš to, jak jsme napojení.
1: A večer nějaký fejt.
0: Říká Tomáš Maceček, který má za sebou letošní beskidskou sedmičku a doběhl v osobním rekordu v čase 10 hodin 48 minut a 4 vteřiny. Říkám to správně.
1: Mario? Je to tak asi.
0: Je to tak. Díky za rozhovor, velká gratulace za to, že jste to absolvoval a víc takových výkonů třeba i příští rok. Měj se krásně.
1: Díky, ahoj.
0: Měj se hezky, ahoj. Za chvilkou zpátky za Evelinou, přímo na místo dění. Hey.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: A aktuálně taky na Hit Radio Orion zdravíme z cíle samotné Beskydské sedmičky, která má letos už 17. ročník. A teď je s námi člověk, bez kterého by tenhle závod vůbec neexistoval. Horolezec, extrémní sportovec a druhý Čech, který vystoupil na K2 a především zakladatel závodu Libor Uher. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Letos si navíc nezůstal jen v roli organizátora, po 12 letech se znovu postavil na trať, je to tak?
2: Jo.
1: Proč takhle po 12, neměl by si právě každý rok?
2: To se tak nějak prostě stalo, že tak měl jsem nějaké zdravotní problémy, které vlastně, že do té doby já jsem vlastně chodil pravidelně, prvních 5 ročníků jsem absolvoval, pak byla nějaká operace s nohou a pak to tak nějak navazovalo, že té práce kolem toho organizace bylo strašně hodně. Neměl jsem ještě kolem sebe ty správné lidi, takže jsem si hodně věcí musel dělat sám a nešlo to skloubit, jakoby závodění a organizování. No a letos si myslím, že po těch 12 letech to uzrálo jako hruška a spadlo to tam, no. Jako samozřejmě největší rozhodnutí byla moje hmotnost, jo. Když jsem viděl, že jsem přibral skoro 15 kilo a já jsem nikdy nebyl nějaký drobásek, jo, ale pak jsem byl vyloženě jakože vyžraný a nebylo to pěkné nosit ten batoh pořád sebou, takže...
1: Já rozumím.
2: Tak něco se podařilo sundat asi.
1: A něco určitě i teďka za poslední dva dny, že?
2: 12 kilo jsem sundal do závodu a ty 3 kilo zbývající jsem sundal teď přes
1: víkend.
2: Takže jsem zase tam, kde jsem byl a...
1: Dobrý.
2: A jsme na startu nové etapy.
1: Hele, Libor, bylo něco, co tě tentokrát překvapilo na trati? Ono jako z hlavy toho pořadatele a pohledu je to taky asi úplně něco jiného, než normálně závodníka, že?
2: Je. Jako já jsem letos dostal tolik inspirace. Já jsem vyřešil spoustu takových šedých míst a myslím, že samozřejmě tím, že jsem šel ten závod, člověk se přepne do jiného modu uvažování. A úplně prostě já mám, to byl brainstorm, kde to vařilo a přesně jsem věděl, co je špatně a co je dobře. A uvidíte příští rok.
1: Uvidíme příští rok.
2: Uvidíte příští rok.
1: Teď je ale ještě letos, B7 má přes 100 km a 5300 výškových metrů. Kde podle tebe končí ta fyzická připravenost a začíná ta chvíle, kdy už je to jako o hlavě?
2: Není, ta hranice není nikde.
1: Není nikde.
2: Ne.
1: No možná ji má každý i někde jiný.
2: Každý člověk je jiný, takže každý tu míru odolnosti vůči bolesti a únavě a tomu nekomfortu, jo, že prostě člověk smrdí, potí se a tak dál. Jiné to je u holek, jiné to je u kluku, ale ta hranice není nikde, takže pro někoho je vylézt na Javorový prostě nadlidský výkon.
1: No to jsem já.
2: A pro někoho je, vidíte, kluci přeběhnou v šíleném čase prostě celé Beskydy za 10 a necelých 11 hodin. A ti kluci jsou úplně ready, takže všechno je to o tréninku a o tom přístupu, jako...
1: Nevyděsilo tě trošku to počasí?
2: Žádný člověk se nenarodí s tím, že je už dopředu předurčen prostě být největší loser a sedět doma u televize prostě a pojídat bramburky a sám sebe přesvědčovat na tom, že vlastně já jsem se tak narodil, já jsem po mamce a já to tak mám, no protože to má ten člověk takhle nastavené... Od dětství, nebo ho to
1: je
2: naučili.
1: Je to v té hlavě a je vlastně hlavě. Potom úplně jedno, kde je ta hranice, protože
2: ta hranice
1: někdy
2: není
1: s tou hranicí i přichází, že
2: jo.
1: Co to počasí, nevyděsilo vás to trošku, jak to začalo v pátek bouřit?
2: Nám obecně bouřky nevadí, pokud to nepráská někde do stromu, kde pod kterým jsou pořadatelé nebo závodníci, jo.
1: Že to nevíš, jestli se nestane.
2: My se spíš, u těch bouřek je prostě problém ten vítr. A my jako pořadatelé se nejvíce děsíme větru, jo, protože de facto, když si uvědomíte, že celá těch 100 km trasy je v drtivé většině 90% v lese pod stromama a když by začaly padat třeba větve těžké, bukové nebo suché větve, stromy, tak to samozřejmě je nebezpečné, jako bezpečnost závodníků je na prvním místě, to znamená, jsme připraveni to jakoby při nějaké větrné smršti tipnout ten závod, jdeme zastavit a...
1: Jo, rozumím, to je rozumím.
2: Je to v regulích, jo, protože nikdo si nevezme na triko, že dobře, tak ty jsi to nedokončil, ale já si nevezmu na triko to, že na někoho spadne strom a budeme tam...
1: Táhlo by se to s tím závodem potom ještě dlouhé roky,
2: to by byl náš konec.
1: Ty jsi organizátor, tak pojďme trošku pracovně. Brain Market, u kterého teďka stojíme, ustanuje i letos partnerem B7. Volíte ho opakovaně? A proč?
2: No, my jsme letos poprvé.
1: Jste letos poprvé?
2: Jsme letos poprvé.
1: A vyzkoušel jsi něco z Brain Marketu?
2: My samozřejmě výrobky od Brain Marketu jsou všeobecně známé. Dodávají veškeré suplementy, prostě vše typu výkonu. Takže...
1: Jsou tam pro tebe ty suplementy za tebe jako důležité?
2: Určitě, bez, jakoby takhle. Člověk může fungovat, bez kdy se dají ujít na tatranku. Jo, ale musí, ale jdeš pomalu a prostě není to asi o sportu, jako jo. Je to spíš turistika nějaká taková. Takže samozřejmě u těch fakt top vůbec se nebavíme o první stovce, jako. Ale taková ta aktivní, ještě řeknu třetina, to znamená nějaká tisícovka lidí, každý má prostě nějaký suplement a bez toho to nejde, ať už křeče, hořčík, prostě nějaké poregenerační přípravky.
1: Pojďme si říct, že Brain Market je tu od toho, abyste to nemuseli ujít na tu tatranku.
2: Tak, no ano, to samozřejmě.
1: Děkuju moc, Libor Uher, zakladatel Beskidské sedmičky. Za chvíli půjdeme zase přímo mezi závodníky, i když to bylo letos taky. Před desátou se totiž potkáme s jedním z nejlepších mužů letošního ročníku. Libore, díky, se daří.
2: Jo, díky.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: 3000 závodníků vyrazili v pátek ve 23 hodin z Třince na více než 100-kilometrovou cestu přes Beskyny. A letošní B7 byla pořádně rychlá. Padaly osobní maxima a mezi ženami dokonce nový rekord závodu. Petra Ševčíková, která tady s námi za chvíli bude, zvládla trať za 12 hodin 29 minut a 27 sekund. Opravdu to jde takhle na sekundy. Pod 11 hodin se pak dostal i mužský vítěz, který si s časem 10 hodin 48 minut a 4 sekundy vylepšil taky osobní rekord. O tom všem si budeme ještě dneska povídat, tak zůstaňte s námi. Pěkné dopo.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Aktuálně z Frenštátu pod Radhoštěm, kde je cíl Beskydské sedmičky. Někdo to fakt doběhl, někdo dojel autem. Každopádně je to za námi. Mezi ženami zvítězila Petra Ševčíková. Cílový čas 12 hodin 29 minut a je to taky nový ženský rekord. Říkám to správně, Peti?
2: Ano, je to tak.
1: Petra už je tady s námi, my zdravíme. Vypadáš jak po plámu.
2: No, taky se tak cítím. Myslela jsem, že vlastně v noci se vyspím dneska, ale bohužel se to moc nepovedlo, bolí mě hrozně nohy.
1: Chtěla jsem se zeptat, co tě bolí nejvíc, ale tak jsou to teda nohy, jo?
2: No, hlavně i proto, protože tím, že bylo mokro, tak já jsem třikrát uklouzla a spadla, takže mám i ty kolena naražené. A ano, nejvíc mě bolí nohy, no.
1: A nebyla to ta chvíle nějaká, kdy jsi třeba říkala, že to je už moc a že už to nedáš?
2: Ne, mně se to stalo při cestě do cíle z Velkého Javorníku.
1: Tak do cíle to už se nechce.
2: To už jsem to nechtěla vzdávat.
1: To už by se asi i bez toho kolena nějak došla, že? Co v takové chvíli jakoby rozhodne, že pokračuješ, je to fyzička, nebo už je to potom nějak jako o hlavě?
2: No, na konci pro mě už určitě o hlavě, to
1: no
2: už nebyla
1: fyzička. Někde?
2: A v půlce si myslím, že tak půl na půl, že tam jsem žádnou krizi neměla v půlce, ale tím vlastně, že pršelo a byla ta bouřka, nebo bylo více bouřek po cestě, tak tam byla důležitá i ta silná hlava, ať to tam nezabalím.
1: Ať to tam nezabalím. Myslíš, že kdyby jako bylo počasí lepší, že by i ten tvůj výkon byl lepší, anebo že třeba to hnalo více dopředu, že je takhle škaredě, tak to musím dát?
2: No, já jsem nad tím přemýšlela a ona vlastně ta noc byla docela teplá. Když jsme vystartovali, tak bylo nějakých 24 stupňů a potom, jak začalo pršet, tak jsem vzduch ochladil a pro mě to bylo třeba příjemnější, i když ten dešť nemám ráda, ale mi se v tom potom paradoxně běželo docela dobře, že ten vzduch byl takový chladnější.
1: Ono se o Beskydské sedmičce říká, že se běží, jo. Ale jak člověk reálně dlouho vydrží běžet a kolik toho jako odchodí?
2: No, jako ze začátku jsou takové hodně prudké tři kopce, které já nevím, jestli to běhají ti první kluci, ale já jsem to teda určitě neběžela. Mm-hmm. Potom vlastně čtvrtý kopec je Lysá hora, tak tu jsem tak napůl vycupitala, to je takové běžištější, ale ty sjezdovky a prudké kopce, tady ty pasáže, ty je určitě neběhám.
1: To je taková jako hodně rychlá fůze, že?
2: A potom nějaké vlastně mírnější stoupání nebo se běhy, to se samozřejmě musí běžet. No.
1: Co si během toho jedla a pila? Bylo to hodně jako... Asi jsi to musela hodně vymyslet, nebylo to zabalím si Tatranku a tři koblížky, ale muselo se to hodně vymyslet, co to mu tělu něco dá, že jo?
2: No, já tím, že jsem vlastně poslední stovku běžela před 5 lety, tak už jsem tak nějak moc nepamatovala, co jsem během toho závodu jedla, takže já jsem si vymyslela na každou občerstvovačku, kde jsem měla support, to bylo vlastně 6 občerstvovaček z těch 8, jsem si zabalila balíček, co bych si tam asi tak dala. Nachystala jsem si chleba, nachystala jsem si nějaké slané tyčinky, nachystala jsem si gely. No ve výsledku jsem za celý závod snědla asi jenom půlku toho chleba, protože mi nešel rozžvíkat a hrozně se mi lepil na patro. Takže jsem vlastně v podstatě jenom jedla ty gely a pila.
1: A jí se jako za pochodu, nebo máš odvahu si někde sednout a v klidu si to sníst?
2: Ne, za pochodu.
1: Za pochodu, to je jasný. Co přijde teďka? Postel, pořádné jídlo, nějaká masáž. Jak vypadá ten ideální plán po té B7?
2: No, nějak zregenerovat pořádně.
1: Teďka... Jak se to dělá?
2: No, to je otázka. Já to udělám teďka tak, že vlastně ve středu odjíždím s dcerkou na 5 dní do Krkonoš a...
1: A tam budete chodit po horách.
2: No, jako budeme, ale to budou krátké trasy, že nás tam bude vlastně více maminek s dětma a budeme tam chodit tak 4 až 8 kilometrů denně, takže to bude taková pohodka.
1: Pro děti, jak jsou děti staré, takhle na těch 8 kilometrů třeba?
2: 2 až 5 roku, ale my tam máme kočárky nebo nějaké třeba nosítka, takže nebudou moc.
1: Tak jo, ještě jednou velká gratulace, hlavně teda teďka odpočívat, chození po horách zní super. Petra Ševčíková, jedna z nejlepších žen letošní Beskydské sedmičky, byla s námi na Hit Radio Orion. Ať se daří.
2: Děkuju.

Přátelé, krátce po vydání tohohle toho hitu prošel Farruko takzvaným duchovním obrácením a během svých koncertů se začal za text hitu, který pojednává o nočním životě a užívání omamných látek, omlouvat a odmítal je v původní podobě zpívat, což vlastně vyvolalo velkou pozornost médií. No, za mě zajímavé. Stejně jako pohled na silnice, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady. Začínáme na Bruntálsku a tak končíme u Horní Moravice. Ve směru od Rýmařova došlo k nehodě dvou aut. Počítejte s omezením. No a ještě 362 km. D1 ve směru na Polsko, dejte bacha na nepojízdnou dodávku, která je odstavena na krajnici. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasy.

0: www.artandscience.cz.
1: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže, zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: A dnešní počasí. Čekáme polojasno až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku bude opět šajnit a hicovat. 28 uvidíme na teploměrech, na horách čekáme 18 až 22. A to samozřejmě i v Beskydech, kde už zdravím Evelínu.
4: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
5: Ano, a to přímo z cíle Beskydské sedmičky ve Frenštátě pod Radhoštěm, i když to tady člověk tak jako sleduje, začne ho napadat. Jedna otázka, co vlastně musí to tělo zvládnout, aby po více než 100 kilometrů vlastně ještě pořád poslouchalo, abyste se z té postele, do které si lehnete, vlastně ještě potom lehli. O tom bude naše další hodina, o přípravě energii, regeneraci, ale o tom, jak se hledá takový čas pro takový závod. Jsme přímo na náměstí ve Frenštátě pod Radoštěm, vedle stánku Brain Marketu, klidně se za námi, přijďte podívat, jdeme na to.
4: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion.

0: party, ale taky beskidské sedmičce. Je to dneska dopoledne tady u nás na Hitrádiu Orion, kde vás zdravím 10 hodin 9 minut. A já už mám na telefonu zakladatele a taky šéfa Brain Marketu Jiřího Votavu. No a pozor, Jirka si B7 letos vyzkoušel na vlastní kůži. Jiří, vítejte v našem vysílání, pěkné dopoledne. Vy máte 4 děti, vedete Brain Market a do toho jste si řekl, že ideální nápad bude dát si beskidskou sedmičku. Tak Jirko, kde jste vůbec vzal čas na onu přípravu?
1: No tak to na příprava prostě nebyla, protože na ní nebyl čas, tak jsem to pro lidi zase ukázal, jak se to dá, jak se dá trpět bez přípravy, dokonce jsem to i natočil, jako před 3 roky na YouTube. No a teď je to vlastně takové pokračování a je prostě tenhle ten závod, ten, na ten se musíte připravit.
0: To jste mi hezky nahrál, protože jak jste říkal, vy jste B7 zdolal před 3 lety, to znamená zkušenosti nějaké jsou, ale co je pro vás osobně na tomhletom závodě nejtěžší? Nohy, energie, spánek nebo hlava jako taková?
1: To je pořád, bojujete s něčím jiným, prostě nejdřív, já třeba teď, když jsem běžel, tak jsem bojoval s hlavou, chytla nás tam bouřka, přestalo mě to úplně bavit, promrznul jsem a myslel jsem si, že v Malenovicích, kde bydlím, bude zastávka, tak jsem si už řekl, že prostě v Malenovicích to ze sebe sundám a odejdu pěšky domů, na zastávce, že jo, ta byla kdysi před 3 lety.
0: Počkám na autobus.
1: To rovnou na Lisou. Tak jsem to už dát nemohla, když jsem vyšel na Lisou, tak najednou zas vás chytí euforie, řeknete si, tak dostal jsem se na Lisou, no tak jo, tak do toho půjdu, no tak jsem šel dál, že jo, a pak vás zase chytí něco jiného, třeba mě chytili cestou z Ostravice, prostě když jsem byl zase v té euforii a pak mi to běželo, no tak jsem dostal nějaký střevní potíže, tak potom jsem se bál zase jíst, takže mě dohnalo, že jsem neměl energii. Potom, když už všechno se dalo dohromady, třeba na 70. kilometru, tak už ta únava materiálu byla taková, že prostě fakt bylo těžké se vůbec pohybovat, ale
0: dal jste toho prostě.
1: Závodník na trati. Někteří jsou prostě tak dobří a tak trénovaní, že to opravdu dokážou zaběhnout, já nevím, kolem 10 hodin, což je neuvěřitelný, ale kdo to dokáže zaběhnout po 20, tak je prostě dobrý. Ale všichni, co se vůbec přihlásí, tak jsou prostě skvělí, protože tohle to je, jak jsem říkal včera, když jsem doběhl, to je novodobá mučina.
0: Vy jste říkal takové slovíčko, že vás něco chytilo, já jsem čekal, že budete jako říkat, že vás chytli mě šťáci, že jste třeba z té Lise potom běžel, já nevím, třeba 140 km za hodinu a dali vám nějakého flastra, ne, to se nestalo.
1: No kež by to by bylo nejlepší, protože to by nebolelo, ani by to nepřidělalo nějaký problémy.
0: Tak, pojďme za Brain Marketem, protože Brain Market teďka přišel s novou sportovní řadou právě v souvislosti s B7, když odložím roli majitele firmy, kdybych byl já na vaší pozici, tak co z ní jste na závod si vzal vy osobně a proč?
1: No tak já jsem si vzal do těch láhviček, jsem si vzal sacharidový nápoj Isofuel, samozřejmě jsem se vyzbrojil hořčíkovými šoty, magnézium šoty a potom jsem si vzal nějaké tyčinky. A samozřejmě gely jsem měl, já jsem hodně gelů, protože jsem musel dávat hodně sacharidů, aby mi nedošla energie. No.
0: Máte takový chraplavý hlas, jste kalil včera nebo?
1: Jo, cash by.
0: Nebo jste běžel B7, nebo co jste dělal?
1: Jo, šel jsem takový putovní závod.
0: Pár kiláků, pár hodin, že? Pár minut. Tak, co ale následuje po té B7, jak bude vypadat vaše regenerace v nejbližších dnech?
1: No tak já jsem ani dneska nepřijel do Frenštátu, protože se učím znova chodit. Jsem opravdu jak miminko. A
0: Moment, blahopřeju, vám se před pár dny, ne teda vám, ale vaší ženě narodil 4. potomek, takže gratulace veliká, pokračujte.
1: Děkuji. No a pokusím se prostě to nějak rozpohybovat, ale to úplně nepůjde. Možná si vezmu nějaký hole, nevím, jako, já doufám, že to nějak rozpohybuju, ale bolí mě, na nohách mě bolí šlachy, svaly, o kterých jsem ani netušil, že mám. Jako.
0: Babička moje z Línská oslavila 11.8. 89. narozeniny, dostala ode mě chodítko, mám cestu, zítra do Zlína, stavím se proto a když tak vám to hodím domů, jo?
1: Jo, dobře.
0: Domluveno?
1: Domluveno, jo.
0: Perfektní. Děkuji. Říká Jiří Vltava, samozřejmě zakladatel a majitel Brain Marketu a také člověk, který absolvoval náročnou BSMčku. Díky, mějte se krásně.
1: A ještě bych chtěl pro posluchače, prosím, vyjádřit na dnešní den platí slevový kód Vltava 20, kdy budete mít na všechny věci na Brain Marketu 20% slevu.
0: OK, vyřízeno, splněno, já děkuju, také se tam mrknu.
1: Děkujeme.
0: A já přeju skvělou regeneraci a dejte se dokupy.
1: Tak jo, děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Dnes jeden posluchači, naschle.
0: Taky. A na Hit Radio Orion pokračujeme dál v naší summer party. V ní nesmí chybět ani Pink a Raise Your Glass.

0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: A na Hitrádiu Orion přímo z Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsme v cíli Beskydské sedmičky a taky si povíme jeden příběh, který nám ukázal, že běhat se nemusí jen pro medaile a výsledkové tabulky, proto je tady Linda Tekeliová. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ultra maratonkyně. Já to nemůžu ani vyslovit, na to, že bych tím měla být. Máma dvou synů, ambasadorka Brain Marketu a taky stojí za tím projektem Nezávodím, pomáhám. Letos už zvládla 254 kilometrů kolem italského jezera Como a dalších 400 na závodě Crossing Switzerland. Říkám to správně?
2: Ano.
1: B7 si absolvovala letos po 8. Tentokrát ne proto, abys vyhrála. Taky správně.
2: Ano.
1: Říkáš teda Nezávodím, pomáhám. Kdy se ten běh u tebe změnil jako z té honby za výsledkem v něco, co může někomu pomoct?
2: Bylo to v době covidu. V době covidu vlastně, kdy jsem běhala jako ambasadorka jedné značky, nebyly závody, ale já jsem pořád trénovala a tenkrát jsem vlastně udělala první svůj projekt pro děti, kde se vybralo 170 tisíc za měsíc a já jsem viděla, že toto je moje cesta, že si pohybem pomáhat dál.
1: Tak jdeme zpátky do letošního roku. Letos je s B7 spojená tvoje sbírka 700 kilometrů naděje. Komu konkrétně pomáhá a proč jsi vybrala tenhle příběh?
2: Tento příběh mě oslovil a tato sbírka vlastně vznikla už minulý rok, kdy jsem s parťákem Markem běžela 700 kilometrů přes švýcarské Alpy, jelikož jsme chtěli na tuto sbírku vybrat 7 milionů korun na dva životně důležité přístroje pro fakultní nemocnici Ostrava, jeden pro děti po úrazech a druhý na to, aby se v České republice mohl vyrábět lék na mnohočetný myelom, což je rakovina krve. Díky 700 kilometrů, co jsme běželi minulý rok, se vlastně vybralo na první přístroj, který už od Vánoc pomáhá dětem po úrazech a teďka jsme se snažili zaměřit na to, aby jsme vybrali co nejvíce peněz na ten druhý přístroj, takže proto jsem teď běžela těch 270 kilometrů v Itálii, před 5 týdny jsem běžela těch 400 kilometrů přes švýcarské Alpy, no a teďka jsem vlastně na pokud toho ještě dala tu Beskydskou sedmičku.
1: A tak ta se zdá, ta stovka teďka vedle toho, co vypráví, se zdá takové pohlazí, to byla procházka, ne?
2: No, já se přiznám, že tělo nebylo určitě zregenerované, připravené na takový závod teďka a já mám ještě puchyře z té 400 na nohou, takže to bylo velmi pro mě těžké našlapovat a bylo to těžké.
1: Za normálních okolností by ta stovka byla jako takhle easy.
2: Ano, ano.
1: Jak můžou posluchači nebo lidi, co tě teďka slyší, o pomoc v tomhle Nezávodím, pomáhám?
2: Já vždycky říkám, že buďme vděční za to, že se můžeme hýbat a tím sportem nějak pomáhat ostatním. Takže kdokoliv se může přidat tím, že bude běhat, vybírat kilometry jakýmkoliv způsobem sportem a prostě ty své kilometry potom přemění prostě na sbírku. Pošle třeba 10 kilometrů uběhnout, pošlu 10 korun.
1: Tím, že jsi říkala, co všechno si takhle běžela, čím je B7 zrovna tak speciální, že se zvrátila po 8.
2: Tak já jsem vlastně díky Beskydské sedmičce začala ultra. Takže tam byl takový ten můj start, takže ona mě tak jako nasměrovala a já už teď jenom tak natahuju ty trasy, no a říkám, teď jsem to vlastně pojala s tím, že zkusím ještě tu sbírku s holkama v nadaci potáhnout právě tímto závodem, což se povedlo, protože já si strašně vážím toho, že jsme za ten jeden den dokázali posunout skoro 140 tisíc tuto sbírku, takže strašně moc děkuji všem, kdo poslali nebo pošlou.
1: Super. Organizátor B7 tady říkal, že se to dá uběhnout na Tatranku. Zvládla bys to uběhnout na Tatranku, nebo ti naopak třeba pomáhají v Brain Marketu s nějakýma suplementama?
2: Určitě mám nějaké suplementy, mám ráda tyčinky ovocné, elektrolyty, takže jsem neměla jedinou křeč, na ty nedám dopustit, to mi dokonce pomohlo, nebo já jsem tím pomáhla na té 400 závodníkům, kdy křečovali, a já jsem jim tam kapala a naše elektrolyty, takže určitě mi to pomáhá, ale taky běhám na gumitky a myslím si, že by mi to stačilo.
1: Jo, takhle, ale tak asi by to nebylo potom jako
2: ne,
1: regenerace, tak myslím, regenerace, že potom by se to ukázalo.
2: Jo, ale je to se týče jídla, samozřejmě regenerace, to říkám, to teďka budu mít pěkně sůl z Brain Marketu, vánička mě dneska čeká, budu pěkně regenerovat a říkám, elektrolyty ty popijím teďka každý den a snažím se právě tady tím hledat dohromady a na těch 5 vlastně když jsem doběhla těch 400, já jsem měla jenom 5 týdnů na nějakou regeneraci, takže jsem to tady tímhle
1: normální způsobem. Člověk by potřeboval pět let.
2: Ano, já jsem ještě nebyla zregenerovala a pomohlo to strašně. Jako mi to pomohlo, je to cítit v mém věku teda hlavně.
1: Ale prosím tě. Linda Tekeliová, ultramaratonkyně, ambasadorka Brain Marketu a hlavně žena, která svoje kilometry proměňuje v pomoc ostatním. Najdeme třeba nějaké webovky, Instagramy?
2: Určitě, tak můj Instagram je třeba linda.tekeliová, webovky jsou www.nezávodím-pomáhám.cz.
1: Děkuju moc a pokud vám doma něco z Brain Marketu chybí, tak dneska s kódem VOTAVA20 budete mít na brainmarket.cz slevu 20%. Za chvíli jsme zpátky.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Není v cíli, jako v cíli v B7. My, co jsme si tady vyjeli v pátek a v sobotu, jsme spali a ti, co opravdu dobíhají závod, máme trošku jiné výrazy. Vojto, co myslíš? Vypadá to tak trošku jinak, ne?
2: No, já bych řekl, že už je to lepší, ale kdybychom to srovnali s tím, co jsem doběhl, tak ty výrazy by byly asi odlišné, no.
1: Za Marketing Brain Marketu je tady právě teď Vojta Podešvá, který letos běžel poprvé. Naposled nebo?
2: Naposled ne.
1: Naposled ne. A cože až letos? Jak dlouho o závodu B7 víš, že se třeba rozhodla běžet až letos nebo jít?
2: Ty jo, tak tím, že jsem tady z Ostravy, tak já tenhle závod registruju úplně od svého mládí a... Vyšlo to až teďka, spojilo se to hezky s tím Brainem a myslím si, že teďka byla ta správná doba, kdy se to tam mělo poslat a šel jsem do toho.
1: Co tě motivovalo, proč jsi rozhodl, že půjdeš?
2: Byl to asi nějaký dětský sen, chtěl jsem si to oškrtnout ve své hlavě a mám to tak spojené v hlavě, že každý horal, otec z Moravskoslezského kraje, který to myslí vážně s horama, tak B7 je závod, který by si rád oškrtnul. Takže tohle je nějaká moje hlavní motivace, která mě vedla každý kilometr.
1: Takže letos to bylo, že si to jako chci zkusit, odškrtnout a příští rok jdeš pro výhru?
2: Letos to bylo, že si to chci dokázat, zkusit odškrtnout a příští rok jdu zase dojít.
1: A teď, když jsi to zkusil, budeš třeba trénovat trochu jinak, než jsi trénoval předtím, než jsi šel poprvé, když už jsi to teďka jako dal?
2: Určitě.
1: Jako, víc nebo míň?
2: Rozhodně víc, řekněme si na rovinu, že jsem té přípravy moc nedal, krom silniční cyklistiky, tak těch hor tam nebylo úplně tolik, kolik by tam mělo být, takže ta příprava musí být a hlavně chci, aby byla mnohem lepší.
1: Jaký byl tvůj čas?
2: Můj čas byl 21 hodin a 47 minut.
1: A šel jsi sám nebo běžel?
2: Šel jsem sám, ale po trati jsem měl support a byla to jak kámoška Ivča, chci za to moc poděkovat a potom ke konci si mě vzala z Brainu Áďa a ti lidi mě vedli a dávali mi motivaci a síly pro každý další krok na konci.
1: Jak moc je tam člověk sám, když jde sám a ne třeba s parťákem? Potkávají se ti lidi hodně nebo jsou naopak úplně rozprostření?
2: Ti lidi jsou hodně pospolu, takže vlastně vy tam jakoby nejdete sami. Vždycky jo. Před váma a za váma někdo.
1: Nemusím si představit, jak v noci jdu tím lesem úplně sama.
2: Přesně tak, jako je to tak, že v lese jdete sama večer, ale v podstatě dýcháte kolegovi před sebe na ramena a někdo druhý vás zase dýchá na ramena vám. Takže...
1: A co se vlastně děje v člověku, který to vzdá? Řekne si tak a tady končím, teď se jdu tady za horníku a jdu domů. Jak to jako je? Má třeba jako nějaké místa, kde to může vzdát a může si tam odpočinout, nebo se jenom otočí a jde zpátky?
2: No ono, za mě jako ty místa nejsou, kde by to člověk vzdal. Většinou musí vždycky dojít do nějaké té občerstváčky, do toho hlavního styčného bodu a tam se na to vykašlat, no.
1: Takže ty ses na to nevykašlal, přeju teda hodně štěstí i do toho dalšího roku, ať to třeba dáš líp, než jsi představoval. A pojď nějaké jako pozbuzení pro někoho, kdo si taky říká, jestli třeba na to má, ale ty jsi říkal, nechodíš nějak extra po horách, byla tam hlavně jako silniční cyklistika, tak co bys vzkázal těmhle lidem, co si teď jako říkají, že to příští rok zkusí? Mají to FOMO.
2: Jako určitě do toho jít, protože, jak sám jsem říkal, má příprava fyzicky na tom nebyla úplně nejlépe a je to o té hlavě a myslím si, že ten lidský potenciál je hodně, hodně velký a to lidské tělo a obecně ten člověk jako takový zvládne v jakékoliv oblasti života cokoliv, takže určitě a pojďte do toho.
1: Nebojte staré
2: se.
1: Čínské přísloví říká vzdát to můžeš vždycky, že?
2: Přesně
1: hlavně, tak. Že to zkusíš. Díky moc, Vojto, za chvíli se ozveme znovu.
2: Děkuju moc.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion. Hit.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Za Brain Market v cíli Beskydské sedmičky taky Lucka Konečná a Tomáš Hamer. Pěkné ráno, dopoledne.
2: Taky včera pěkné dopoledne.
1: Takové zajímavé, vy jste šli spolu, nebo běželi B7 spolu. Tom ten se doslova dobelhal. Ty jsi přišla normálně, ale oba jste přišli s obrovským úsměvem. Jak se cítíte?
2: Já se cítím dobře, protože mi nic jiného nezbývá.
3: Tak já už se zase tak moc dobře necítím, mám hodně puchyře na nohách, bohužel to dost bolí, ale věřím, že to za chvíli přejde.
1: Je něco, co jsi podcenil, že jsi na tom o dost hůř než Lucka, když jste vlastně šli spolu, jsou to boty nebo ponožky?
3: Ponožky jsme měli stejné, tím to nebude. Aha. Boty samozřejmě jsme měli každý jiné, jiný model, ale myslím si, že velkou roli hrál ten déšť, který jsme chytli v noci a pak už to bylo promočené ty nohy a chytlo se to.
1: To je taková chvíle, kdy si jako jeden řekne, že tam by to bylo

0: fajn docela vzdát a jít domů do té vany a do té teplé postele. Cítili jste to?
1: Takové myšlenky byly hodně často, ale nevzdali jsme to.
0: A myslíte, že to bylo lepší právě proto, že jste šli spolu a mohli jste se třeba navzájem podporovat, nebo tahali jste se nahoru nebo dolů?
1: To určitě bylo lepší, že jsme šli spolu, protože vždycky jsme si mohli postěžovat tomu druhému, že je to hrozné, ale že to nevzdáme.
0: Co třeba ve chvíli, kdy jeden už nemůže a druhý by chtěl třeba i rychleji, držíte se pořád spolu, i když byste třeba věděli, že ten jeden to tempo zvládne lépe? Je to o tom ta dvojice?
2: Ano, ano, určitě, šli jsme pořád spolu. Lucka má rychlejší seběhy, takže ta na mě musela čekat dolů. Mi se možná podařilo trochu lépe fungovat nahoru do kopce, ale šli jsme pořád spolu, vůbec jsme se nerozdělili ani na chvilku.
0: Takže tam se to doplňovalo. Luci, ty máš 3letou holčičku, ona je tady s námi. Jak probíhala příprava, když jsi jako zároveň maminka takhle malé holčičky?
1: Důležitý tam byl time management, neustále řešení, hlídání, což chci poděkovat svojí rodině, že mi s tím hodně pomohla. Takže neustále řeším čas, kdy jít trénovat.
0: Bylo těžší to doběhnout, nebo potom dceři vysvětlovat, že si nemůžete 10krát po sobě dát kolo Mlýnský?
1: Ona se jako neptá, nemůžu jí to vysvětlovat, prostě musím dělat kolo Mlýnský.
0: Jo, takhle, jo, jasně, nedá se nic dělat, tak příště na záda, ona se u toho i spí. Kdo tam byl třeba takhle nejmladší, koho jste viděli? Viděli jste nějaké fakt třeba úplně jako, ono se to pod 18 možná asi neběží, kývají, že ne?
1: Nějaké mladé slečny jsem akorát viděla ke konci, takové dvě.
2: To možná mohlo být okolo třeba 20 let nebo něco takového, ale mladší jsme asi neviděli.
0: Z Brain Marketu vás běželo hodně, dostali jste to v práci povinně.
1: Trošku jo.
0: Trošku jo. A dostanete teď aspoň nějaký den volna za to?
2: Myslím, že když to teďka řekneme nahlas do rádia, tak ano, dostaneme.
0: Jo, tak už se moc těšíme. Díky moc, že jste nás navštívili, muselo to být docela náročné, klidně se zase v pohodě odbelhejte. Vidíte se s B7 příští rok znovu?
1: Ne.
2: Určitě ne.
0: Dobrý, tak díky, čau. Hele, třeba si to ještě rozmyslí, je to dlouhý rok, neházejte flintu do života, teď vás všechno bolí, za vás mluví ty puchýře, to je jasný. Díky moc, ahoj.
1: Moc děkujem.
2: Děkujeme, na shledanou.

0: vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska.
1: Ano, živě jsme spolu byli 2 hodinky přímo v cíli B7 ve Frenštáti pod Radoštěm na náměstí, společně taky s Brain Marketem, na který máte dnes celý den slevu 20% s kódem VOTAVA20. Tak jste to slyšeli. Někdo běhá opakovaně, úplně ho to doslova posedne. Někdo řekne, že víckrát ne, co je důležité, vyzkoušet si to, tak ať je to příští rok i vaše. Ahoj.
0: Vysíláme živě z nejlepších míst Moravy a Slezska. Hit Radio Orion. Hit.

0: Adam Lember, ta Hit Radio Orion a nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady. Došetřování nehody je aktuální na Bruntálsku přímo u Horní Moravice ve směru od Rýmařova. V sobě skončila dvě auta. Prosichr, počítejte s omezením. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Co to zas po pájsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: nabízím také pohled na dnešní počasí. Čekáme polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku naměříme i 28, v Jeseníkách a Beskydech to bude 18 až 22. A kde jinde než na teploměrech?
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Orion.
0: Na hodinách 11. Já jsem Kuba Ohnutek, hezké nedělní dopoledne přeju a samozřejmě pokračujeme v naší summer party. A to i s hitem, na který paříme všichni, když máme třeba jedničku v krvi. No tak posuňte sami. Los del Rio. Macarena, schválně. Běžte o té plotny, milé dámy. Zkuste si to vyzkoušet, jestli to ještě umíte nebo ne. 90 jako hrom. Už mlčím a hraju. Macarénu, dobrý den.

nedělní pohodička. Díky hitu Show Me Love. A také díky Hitrádiu Orion a já vás zdravím. Moc díky, že posloucháte naše summer party a říkám jedno. Stane se ne, venku vedro, ve studiu příjemná teplota, člověk si říká, že by si na minutku zavřel oči, jenže jedna americká moderátorka ranní show to dotáhla až do přímého přenosu. Během vysílání na pár sekund vytuhla přímo v živáku ve studiu. A upřímně, po přiznání, že vstává kolem 3:30 ráno a doma má dvě malé dcerky, jí to asi nikdo nemůže mít za zlé, že jo? Jako neřeknu, kdyby odpadla na 30 minut, ale pár vteřin. Bych tam možná hodil nějaké promo anonce, ať se pospí dcerečka, že jo? A já si říkám, ještě, že dělám v rádiu, tady by to aspoň nebylo vidět, že jo? A kdybych náhodou začal chrápat, tak bych to mohl svést na našeho zvukového manažera Dana, že omylem nasadil nový zvukový efekt. Tak pokud máte po nějakém flámu, hoďte si pár minut chill, odpočinek a klidně to ještě běžte rozpad, protože Eva Farná a Miraj v rámci takové jako uklébavky vám k tomu dodají ideální prostor. Pojďme se zahrát nádheru. Vzpomeneš si.

ani v neděli nemusíte sedět doma a můžete se užít poslední dny horkého léta, třeba na hradu Sovinec v Jiříkově, kde až do 18 hodin probíhat bude škola kouzel. Akcička plná čar a kouzel, vhodná pro malochy od 5 let, ale taky vás, velké návštěvníky. Tak já tady sice nějakou kouzelnou hulku ani hulku Daniela nemám, ale vyčaruju vám tady další letní hity. V jednom třeba Imagine Dragons, ale teďka dostávají prostor Underdog Project.

Vitu Snap, ale tohle to je krásňoučké. Nebo škaredé? No, šestiletá mopsice Ginny Lu vyhrála v Kalifornii jubilejní 50. ročník soutěže o nejošklivějšího psa světa. Tak, jak vypadá? Má věčně vyplazený jazyk, křivé zuby, výraz, který by mohl konkurovat pondělnímu ránu, a na krku ta dámečka, jo, ještě perly. Tak, na titul čekala 4 roky, v loni skončila 2, letos to teda konečně vyšlo. A co je na tom nejhezčí, ta fenka byla jako štěně zachráněna v Jižní Koreji a dneska pomáhá šířit myšlenku adopce a také navštěvuje třeba děti nebo babičky a dědečky. Takže za mě, nejošklivější pes světa, ale srdíčkem evidentně jeden z nejhezčích, že jo? A ty perly, jak se dívám, tak ty, milé dámy, můžete

Party, Hit Radio Orion a já vám přeju stále krásné dopoledne 11.40 a já říkám taky jedno, to je ale vůně. Tak co to dneska bude? Já vám přeju stále krásné dopoledne 11.40 a já říkám taky jedno, to je ale vůně. Tak co to dneska bude k obědu? Co? Kůří?

0: Summer Party do dnešních 18 hodin, nejlepší letní hity za posledních 30 let. Pokračujeme, teď ale hrajeme... podle vás, jo. Chodí nám tady spousty zpráv, tak jsme se tady s Filipem snažili vybrat to... takový, to, co vlastně běžně nehrajeme, protože jsme po vás chtěli letní hity. Tak co třeba Kylie Minogue? Spinning Around, skvělá pecka, takže zahrajeme. The Sound of Silence, to rozhodně nesmí v playlistu chybět. A nebo Who Let the Dogs Out? Filipe, předveď to. Ty to máš rád.
1: Who Let the Dogs Out? Who Let the Dogs Out?
0: Tak přesně tohle tak. Si za moment dáme, tak buďte s námi.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Když život prudce zastaví...
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se dokonce.

0: září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
2: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: plot má. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
2: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky,
4: škola volá.
5: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou neděli, je pravé poledne a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Většina státních hradů a zámků dnes nabízí prohlídky zdarma. Akce se koná po celé republice a podle údajů Národního památkového ústavu už byla velká část kapacity vyčerpána. Zájemci by si proto měli před cestou ověřit, jestli je na vybraném místě ještě volno. Odborníci zároveň varují před podvodníky, kteří se pokoušejí bezplatné vstupenky prodávat na internetu. Celá akce by se měla opakovat 27. září. Zájem o Via Ferraty v Česku roste. Zajištěné trasy dnes vyhledávají nejen jednotlivci a zkušení lezci, ale stále častěji také velké skupiny, třeba v rámci letních táborů. Růst zájmu potvrzují i půjčovny vybavení. Kvůli vyšší poptávce rozšiřují své nabídky a dokupují vybavení. Za poslední rok v Česku přibylo více než 5 nových ferat, včetně první důlní feraty v Jílovém u Prahy. Brankář argentinské fotbalové reprezentace Emiliano Martinez přestoupil z Aston Villa do Chelsea, nepodepsal 3letou smlouvu. Finanční podmínky transferu londýnský klub neoznámil, ale podle britských médií za mistra světa z roku 2022 zaplatí zhruba 212 milionů korun. Martinez opouští Aston Villa po 6 letech od příchodu z Arsenalu v roce 2020. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Bývalé obchodní centrum Slezanka už mizí z historického centra Opavy. Na Horním náměstí začala druhá etapa bourání. Práce mají být hotové do konce listopadu. Co tam vznikne potom, to zatím není jasné. Opava připravuje architektonicko-urbanistickou soutěž. Ve hře je třeba nové bydlení, kulturní sál nebo veřejné prostranství s podzemním parkovištěm.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
9: Dnes čekáme většinou polojasnou, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit také přeháňka. Odpolední teploty na maximu na Moravě až 30 stupňů Celsia.
11: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
12: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě obědváte. Summer Party pokračuje až do dnešních 18 hodin. Před námi Gustavo Lima a Balada. Tak hezkou neděli a dobrou chuť.

Hit Radio stále s vámi a ještě než nám léto uteče mezi prsty, tak si ho pojďme prostě pořádně užít. Simple Plan a taky Sean Paul přicházejí s písní, která má prostě léto už v názvu. Summer Paradise. A prostě tohle je ten song na chvíle, kdy svítí sluníčko, nikdo nikam nespěchá a jediný náš problém je, že prostě dovolená jednou bohužel skončí. Tak si prosím vás na chvilku představte moře, palmy, drinky, opalovačky, koupačky, slíkačky, nohy v písku a užijte si jeden z těch letních hitů, které prostě nestárnou právě teď.

0: už jdeme do finále. Posloucháte Hit Radio, prázdniny jsou téměř u konce. To znamená, že i naše summer letní party, kde vám do dnešních 18 hodin budeme hrát ty nejlepší, největší letní hity za posledních 30 let, tak alespoň ještě do těch 18 hodin do dnešního večera to nejlepší z téhle muziky. Tak buďte s námi.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
1: Hit Radio. Hit Radio.
4: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Zlepši si

Krásnou neděli, díky, že posloucháte, taky si nechte chutnat, pokud právě teď obědváte. A když už jsme naladěni na léto, zůstaneme ještě chviličku přesně tam, kde je nám dobře. Co takhle hit Endless Summer? Píseň, která zní jako slunce, moře a den, který by klidně mohl pokračovat až do zítřka, do pozítřka, do popozítřka a tak podobně. Tak si tenhle letní moment užijte, protože kdyby bylo léto opravdu nekonečné, vůbec bychom se nezlobili, co? Tak tady právě teď.

0: Neděle odpoledne, Hit Radio stále s vámi, ale já se s vámi bohužel už pro tuto chvíli musím rozloučit. Ale pozor, naše summer party rozhodně nekončí, to v žádném případě. Jedeme dál až do 18 hodin a společnost vám bude dělat naše Káťa Pechová, takže se máte na co těšit. Tak pokud možno, zůstávejte na ladění, užívejte si léto, dobrou hudbu a hlavně dobrou náladu. Mějte se krásně a brzy čau.
1: Hit Radio Orion.
2: Do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
0: Náplně hned.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Prezident Pavel a premiér Babiš obnovují vztahy mezi vládou a hradem. Předseda vlády se s hlavou státu sešel včera po zasedání Bezpečnostní rady státu, a to na prezidentovu žádost. Hovořili hlavně o kybernetické bezpečnosti i o zahraničních cestách. Podle premiéra mezi nimi nepanují problémy ani boj. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích jsou dneska otevřené poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správně Národního památkového ústavu ve všech krajích probíhá z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Island neobnoví jednání o vstupu do Evropské unie. Ve včerejším referendu o tom rozhodli tamní voliči. Proti bylo 52,8, pro 47,2% hlasujících. Vyplývá to z konečného výsledku sčítání. Proti obnově jednání, která byla přerušena před 13 lety, tak hlasovalo přibližně o 12 000 lidí více, než kolik bylo pro. Debelkajak Jakub Špicár Daniel Havel získal na mistrovství světa v Poznani bronz na 500. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile. Třikrát byli čtvrtí. Naopak nemocný kajakář Josef Dostál jako obhájce titulu dojel v závodu na 500 metrů čtvrtý.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
10: Dneska čekáme většinou polojasno, výjimečně se může objevit při zvětšené oblačnosti přeháňka a nejvyšší teploty letní 24 až 28 na jižní Moravě až 30 stupňů.
9: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
10: Tak čo, jak si užíváte Summer Party? Máme 13 hodin, s vámi Kateřina Pechová, no a ty nejlepší letní songy za posledních 30 let jedou samozřejmě dál. Za chvilku Alex Warren, teď už ale Bellini. Jdem na to!

Tohle je Alex Warren, posloucháte Hit Radio, krásnou neděli. Krásné odpoledne a krásnou summer party, poslední letošního roku a poslední dny, hodiny, vlastně prázdnin. Dobře, děti mají ještě zítra volno, to je dobře, samozřejmě jim to přejem. Doufám, že už trénujete vstávání raní, ať potom v úterý moc nepanikaříte. My si dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let a teď nás čeká song z roku 2015. Původně tenhle song vznikl jako taková folková věc, jo. Taková upřímná zpověď zpěváka Mikea Posnera o tom, jak vlastně po jeho prvním úspěchu ta sláva rychle zmizela, jo. A původně teda ten song byl takovej pomalej kytarovka, jo, jenomže pak si ho napaškal vzal norské producentské duo Seb, no a stala se z toho tahle naprostá hitovka I Took a Pill in Ibiza právě teď.

0: Hunter X a Golden v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Dáváme si summer party, schválně dejte vědět, jak trávíte poslední prázdninový víkend. To mě zajímá moc, jestli máte pohodu, jo? Možná grilovačka nějaká, něco takového hezkého, anebo naopak malinka to plašíte, protože už je to zase tady. No, pojďme si říct, ano, startuje to celé na novo, děti jdou do škol, jo, opět všechny ty režimy, úkoly a tak dále. Nechci vás tím stresovat, jen mě zajímá, jak dneska ten den trávíte. Pojďte mi napsat 777 937 777, co děláte a jestli si tu neděli děláte hezkou. Já se o to rozhodně pokusím. Za chvilku už tak do uší tenhle song z roku 21, který mimochodem původně pochází z roku 1959. Jo, pořád se k těm starým songům vracíme. Bongocha už za chvilku.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.

0: Venkovské trojhalí je opět tady! Přijďte načerpat atmosféru venkova! Trojhalí se promění v opravdovou vesnici!
1: Jízda na traktoru, opékání v pekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
2: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském trojhalí od 4. do 6. září.
0: Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

today. Ed Sheeran a Old Phone, posloucháte Hit Radio. A jako čekala jsem lecos, jo, že napíšete, co podnikáte nebo tak, ale prosím vás, já jsem strašně šťastná, že nás posloucháte fakt na i unikátních místech, jo, jakože jsme s vámi v kanclu, jsme s vámi v autě, jsme s váma doma v kuchyni, no a očividně jsme s váma třeba i v Itálii v balónu. Ano, to se opravdu teď děje, píše mi Emílie, která si užívá aktuálně let balónem, jsou v Itálii a na telefonu má puštěný Hit Radio. A tak to má bejt. My chceme bejt s váma úplně u všeho, je to naprosto geniální. Emílie, moc si to užijte, protože to musí být fantastický pocit, to musí být naprosto skvělý. My ostatní se můžeme třeba aspoň koupit třeba bublifuk a udělat si balonky, jo, takový vizuální, nebo si koupit balonky, že jo, troška helia, to je vždycky legrace. Každopádně, pro vás všechny, ať už jste v balónu, doma, v kuchyni, někde na zahradě, nebo třeba v práci, tak Summer Party pokračuje a čeká nás teď naprosto legendární duet, za kterým stojí John Travolta a Olivia Newton-John. Ano, samozřejmě, asi víme, že je to song z pomády, jo, to je jasný. No a je to song Summer Nights, kdy se nám na začátku prolínají ty dva trošku odlišné příběhy. No je to skvělý song, tak si ho užijte. Summer Nights, právě teď v Éteru Hit Rádia.

0: Láska a data, to jsou činašky v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli. Krásnou neděli. A já doufám, že umíte takový to na chvilku vypnout. Jo, na chvilku jenom tak se odpojit. Ono je to totiž strašně moc potřeba a hrozně nám to pomáhá. Takže pokud jste celý víkend něco řešili, něco dělali, tak možná je na čase trošičku zvolnit. Ale s jakýma jinýma hitama, než s těma nejlepšíma za letníma za posledních 30 let, že jo? Navíc už za chvilku nás čeká naprosto legendární skladba, která je přesně takovým návodem, jak se s tím poradit. Don't worry. Be happy. Jo, čeká nás Bobby McFerrin a Don't Worry, Be Happy. K tomu taky Robin Schulz nebo New Kids on the Block. Tak buďte s námi a nebojte se zvolnit.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Platíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku?

0: www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Co to za Popajsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: worry, be happy.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
4: Koubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Pozor při nákupu ojetého auta. Podvodníci stále vymýšlí nové triky a podvody. U některých nabídek má kupujícího zmást stočený tachometr, nesprávný VIN kód nebo utajená informace o počtu majitelů či o nehodě. Novinkou je teď i falšování data výroby. Tím se může cena výrazně zvýšit. Informuje o tom Česká televize. Prezident Petr Pavel se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto, že by vedl předvolební kampaň za své znovu zvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Kampaň by Pavel vedl až poté, co svou kandidaturu oficiálně oznámí. Své rozhodnutí chce zveřejnit v polovině příštího roku. Rusko chystá masivní údery proti ukrajinským energetickým zařízením. Podle Moskvy jde o reakci na útoky na ruskou civilní infrastrukturu a energetický sektor. Při ruském nočním útoku z pátku na sobotu v okolí ukrajinského města Buča u Kyjeva zahynulo nejméně 38 lidí a desítky utrpěly zranění. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po sobotním tvrdém pádu, kvůli kterému musel v 8. etapě odstoupit z Vuelty, ohlásil fanouškům. V příběhu na Instagramu zveřejnil svou fotografii z nemocniční postele s hudebním podkresem v podobě hitu skupiny Bee Gees Stayin' Alive, tedy stále naživu.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Dneska si užíváme hezkou neděli, čekáme většinou polujasno, pouze výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit přeháňka, teploty vysoké 24 až 28 na jižní Moravě až 30 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
10: Krásnou neděli plnou těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let, jo, to nás čeká i teď. Tak doufám, že si tu neděli užíváte pořádně a že další song vás rozhýbe. Čeká nás totiž Pedro.

Tak co, zavrtěli jste se Shakira a Loka na Hit Radio. A ano, dáváme si tyhle vyletněný rytmy, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, protože ačkoliv léto samozřejmě pokračuje, nenechte se přemluvit, že ne, jo, léto zatím stále s námi zůstává, no ale prázdniny končí, je to tak, 2 měsíce, opět jste to zvládli, přežili, gratuluju všem rodičům, kteří to udejchali, i prarodičům samozřejmě, tetiškám a tak dále, no všem, co byli nápomocní, i dětem samozřejmě gratulujem, že to zvládli, muselo to být náročné, moc nevstávat. Hodně ponocovat, pobíhat venku, chodit na koupák, jo. Každopádně ano, teď to končí, je čas vrátit se zpátky. No a tak je možná na chvilinku čas taky lehoulince zpomalit. Co říkáte? Ale bude se vám to líbit, slibuju. Tohle jsou Last Goodnight a Pictures of You.

Taylor Swift a Opalite, posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli, poslední prázdninovou, přeju vám krásný víkend, doufám, že jste si odpočinuli alespoň malinkato, no a hlavně, že jste si užívali celý víkend ten Summer Party Playlist. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let ještě zdaleka nekončíme. Francouzská zpěvačka Jane, song z roku 2015, který mimochodem, mimo jiné, oslavuje život a taky odkaz Miriam Makeba, což je slavná jihoafrická zpěvačka, tak už za chvíli.

0: Kaufland Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
2: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
1: Tak setři a šetři.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej. To jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr. Skvělé ceny. Skvělý servis. Skvělá prodejna. Skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Náplně hned.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
9: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
10: Freeport, jen 10 minut od Znojma,

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vedle tebe usínám, to jsou Miraj, posloucháte Hit Radio. Máme půl třetí a taky summer party v plném proudu. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Mimochodem čeká nás song, který opět přichází s inspirací z historie. Konkrétně Royal Gigolos vzali song z roku 1963. Ten song tehdy napsali John a Michelle Phillips. Jo. O dva roky později je ten song proslavili The Mamas and the Papas, folkrocková skupina. Jo. Takový sentimentální snění o touze po teplé Kalifornii během chladné zimy v New Yorku. Jo, tak my se můžeme teď na chvilinku zkusit do té Kalifornie přenést jen už se songem, který je v podstatě naprostou zásadní klubovou předělávku raného tisíciletí. To znamená, vyrážíme do roku 2004, přesouváme se alespoň v duchu do Kalifornie a doufám, že se u toho budete hejbat. Tohle jsou Royal Gigolos.

0: vám jak Sweet But Psycho, jste z Hit Radio. Díky, že s námi trávíte neděli a hlavně, že se s námi užíváte poslední letošní summer party. Ano, společně si tady dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jestli někde umí pařit, tak je to Itálie, jo? Co si budem povídat? No a za chvilku nás čekají covers a Italo Disco. Možná podle názvu už tušíte, co to bude. Takže jestli můžete, dejte ruce nahoru a vypusťte ze sebe všechen stres. Hned vám bude líp. Už za chvilku.
1: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Aktivity den v Bredě. 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO dál klesá podpora. I tak by ho ale nyní volilo 30,5% lidí v Česku. Ukázal to model agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%. ODS zůstala na 15,5%. Stejně tak se podpora nezměnila pro SPD se 6,5% a pro motoristy s 5%. Pohoršili si naopak Piráti na 8,5%. Velká část Čechů se nevyzná v údajích na elektroměru, pak kvůli tomu často zbytečně přeplácí za elektřinu i tisíce korun ročně. Až 2/3 obyvatel má problém například rozlišit hodnoty vysokého a nízkého tarifu nebo najít identifikační číslo elektroměru. Vyplývá to z průzkumu energetické společnosti EPET. U pobřeží severního Kypru se dnes převrátil trajekt, na jehož palubě bylo přibližně 270 lidí. Informovala o tom agentura Reuters. Na místě probíhá pátrací a záchranná operace. Byly vyslány záchranné týmy. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti. Situace se ale stále vyvíjí. Fotbalová šance liga dnes pokračuje 4 zápasy 6. kola. Právě teď startuje duel Liberce s Hradcem Králové. V 5 nastoupí Plzeň proti Slovácku a Teplice proti Jablonci. Hlavní tahák pak přijde večer. Ve 20 hodin začíná pražské derby mezi Spartou a Slavií.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dneska polojasno kolem 28 stupňů, v noci polojasno až oblačno, kránu v Čechách i na západě Moravy až zataženou, místy taky déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, nejnižší teploty 18 až 14 stupňů. No a zítra nás čeká v první polovině dne oblačno až zataženo, na většině území taky déšť nebo přehánky a potom bude oblačnost ubývat většinou až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 25 na jihovýchodě a východě kolem 28.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
7: My pokračujeme v těch nejlepších letních hitech za posledních 30 let. Poslední prázdninová neděle, tak doufám, že si to užíváte. Čekají nás Samuel Jack, David Guetta a Teddy Swims a teď jsou tu Venga Boys. Šalalala.

David Guetta tady Swims a Tones and I. Posloucháte Hit Radio. Na letní playlist pokračuje dál. Nás teď čeká mimochodem song, který se proslavil až rok a půl po tom, co byl vydaný. Jo, i to se může stát. Samuel Jack ho vydal v roce 2019. Dokonce je to song, který on sám použil pro sebe jako terapii, protože ho napsal v těžkém životním období. No a nejdřív to nevypadalo, že by se song chytil, a ono jo, o rok a půl později prorazil díky Instagramu. Jo, dokonce na svém vrcholu byl tenhle song nejpoužívanější hudebním podkladem pro krátký videa. No asi pochopíte proč, protože ten song z toho prostě léto dýchá. Feels like summer právě teď. There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. I could smile.

0: Get this party started, to je Pink v éteru Hit Radio. Krásnou neděli, krásné odpoledne, 15:15, něco se rychle přejte. Doufám, že jste zvládli, doufám, že se vám to splní, neříkejte, co to bylo, jo, to se nesmí samozřejmě. A už jsme dneska společně byli na Ibize, byli jsme v Itálii, přemýšlím, kam bychom tak ještě mohli pomocí hudby vyrazit. No a napadlo mě, co třeba San Francisco, co si o tom myslíte, tam je hezky. Čo, tak si dáme verzi, předělávku, cover tady té slavné skladby společně s Global DJs, k tomu Kors nebo Jeleni, už za chvilku.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Skupina Jelen v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Věděli jste, že současný světový rekord v plivání melounových semínek do dálky drží muž, který dokázal semínko z úst vystřelit do vzdálenosti neuvěřitelných 22,9 metru, což je délka tenisového kurtu. Tak asi gratulujem.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Tohle jsou Shouse a Won't Forget You. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásnou neděli, 3:15, za malou chvilinku společně si dáváme poslední letošní summer party, což znamená ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku do uší, třeba Baker Matt, taky si dáme Beyoncé, no a pozor, nebude chybět ani J-Lo. Jo, pojďte si tu neděli ještě pořádně užít. Další hity do uší za chvilku.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je vzadu garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 16 hodin, jsou tady aktuální zprávy s Vladanem Hýlem. Prezident Pavel a premiér Babiš obnovují vztahy mezi vládou a hradem. Předseda vlády se s hlavou státu sešel včera po zasedání Bezpečnostní rady státu. A to na prezidentovu žádost. Hovořili hlavně o kybernetické bezpečnosti i o zahraničních cestách. Podle premiéra mezi nimi nepanují problémy ani boj. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích jsou dneska otevřené poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích probíhá z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Island neobnoví jednání o vstupu do Evropské unie. Ve včerejším referendu o tom rozhodli tamní voliči. Proti bylo 52,8 pro 47,2% hlasujících. Vyplývá to z konečného výsledku sčítání. Proti obnově jednání, která byla přerušena před 13 lety, tak hlasovalo přibližně o 12 000 lidí více, než kolik bylo pro. Roger Federer korunoval svoji úspěšnou tenisovou kariéru vstupem do síně slávy. Během proslovu při sobotním oficiálním uvedení do vybrané společnosti se 45-letý Švýcar několikrát neubránil slzám. Bazilejský rodák jako první muž vyhrál 20 grandslamových turnajů. Z toho má rekordních 8 titulů z Wimbledonu.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: V noci nás čeká polojasno až oblačno, mohou se kránu objevit taky místy přehánky nebo déšť. Zítra nás čeká první polovinu dne oblačno až zataženo, na většině území právě déšť nebo přehánky, no a potom přes den vyjasňování jen s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
10: Je to tak, další vyletněný songy jenom pro vás. Bude s námi Katy Perry, bude s námi Karl Wolf, za chvilku taky Olga Lounová, ale právě teď Carnival de Paris. Tohle je Dario G. Tak co, jste ready?

Olga Lounová je optimistka, posloucháte Hit Radio. Summer Party, ta poslední letošního roku v plném proudu, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A už mnohokrát jsme se tu dneska vrátili vlastně hluboko do historie, protože prostě dnešní muzikanti si moc rádi berou ty starý songy. Logicky, protože to jsou prostě legendární songy. No a jinak tomu nebude ani teď, protože legendární song Africa od skupiny Toto z roku 82 asi znáte. No, v roce 2007 si tenhle song vzal na paškál Karl Wolf, libanonsko-kanadský zpěvák a producent, a takhle, jako povedlo se mu to, jo, takže Afrika.

0: Katy Perry v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Máme 4:45, summer party stále s námi, nebojte, ještě chvíle zbývá. Ano, ty nejlepší letní songy do uší za posledních 30 let, já doufám jenom, že si to fakt užíváte. Protože některé ty songy to jsou strašný pecky, jo. Úplně nás všechny vidím v bikinách, v jedné ruce drink, jo, v druhý možná slunečník, třeba, co? Paola Čara, Vamos a Bailar, už za malou chvilku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu, to je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže, zkrátka věda, co je vidět. A večer, The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
6: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
7: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
8: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.

0: kuponky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Luis Capaldi s námi v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A krásnou poslední prázdninovou neděli. Jo, je to strašný, ale je to tak, opět to uteklo, neuvěřitelný. Na začátku měl pocit člověk, že to bude nekonečný, opět nebylo. Zajímavý, jak se to každý rok opakuje. Nevadí, my si dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a za chvilku spolu vyrazíme do roku 98, kdy německá hudební skupina Mr. President vydala skvělý song. Tehdy totiž byla taková vlna pozitivních letních tanečních skladeb. Jo, to je skvělá vlna za mě, výborný. Tenhle song vyloženě oslavuje radost ze života, tanec, přátelství a sjednocení lidí. Takže si to pojďte užít, jo? A jak je to v názvu? Happy People? Tak zkusme na chvilku být všichni happy people. Jdeme na to.

0: Half-Fame, Skriptavil, I Am. Jste s Hitrádiem, krásné odpoledne. No pozor, před námi v podstatě letní taneční hymna, jo, z roku 2024, to není tak dávno, to je dva roky zpátky. A takhle, je to song, který bychom měli zpívat samozřejmě hlavně přibližně někdy v květnu, jo, když se léto vrací konečně, nebo v červnu, jo, protože ten song se jmenuje Summer's Back a je to opravdu takový song, který prostě nenechává zpidu. Ono je to totiž taky přepracovaný vlastně Sing It Back z roku 1999, jo, což poznáte za chvilku, hele. Alok a Jess Glynn, jejich Summer's Back, už za chvilku k tomu Michel Celo nebo Mark Ember.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29.

0: baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
5: Náplně hned. Co to zas popájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

Nastav si na mobilu upozornění na 7.10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio.

Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.

0: Kurýr k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Hi, I'm Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Heal. Pozor při nákupu ojetého auta. Podvodníci stále vymýšlí nové triky a podvody. U některých nabídek má kupujícího zmást stočený tachometr, nepravý VIN kód nebo utajená informace o počtu majitelů či o nehodě. Novinkou je teď i falšování data výroby. Tím se může cena výrazně zvýšit, informuje o tom Česká televize. Zhruba polovina Čechů považuje vystupování prezidenta Petra Pavla za přiměřené a zhruba třetina si myslí, že je příliš aktivní. Nadpoloviční většina dotázaných se ale shodla, že by měl vládu podporovat. Vyplývá to z průzkumu Kantaru pro Českou televizi. V centru okupovaného pásma Gazy dnes při vzdušném útoku izraelské síly zabili dva Palestince, včetně tříletého chlapce. Dalších několik osob bylo zraněno. Izraelská armáda uvádí, že prý cílila na bojovníka z Hamásu, aniž by poskytla další podrobnosti. Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Z dnešního závodu Moto2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Podle informací televize Nova Sport měl potíže s palcem levé nohy, který mu natekl a znemožňoval řazení.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: V noci nás čeká polojasno až oblačno, místy se mohou objevit déšť nebo přehánky, nejnižší teploty 18 až 14, zítra potom převážně oblačno až zataženo, až později odpoledne vyjasňování, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
5: Je to tak, ty nejlepší hity za posledních 30 let, letní hity, jsou stále s vámi taky Kateřina Pechová, doufám, že máte krásnou neděli. Budeme pokračovat, teď nachystaná Luna a vamos a la playa.

Tak je to geniální, nebo je to úplně geniální? George Michael a Queen, Somebody to Love. Posloucháte Hit Radio, to bylo boží, co? Boží to bude samozřejmě i dál. Díky, že si s námi dáváte tu poslední letošní summer party. Ten poslední prázdninový víkend. Já vím, uteklo to, ale hele, nenecháme se rozhodit. Ne. Přesouváme se rovnou k dalšímu letnímu songu. A tentokrát do roku 2002. Mimochodem, tenhle song se stal celosvětovým popkulturním fenoménem. Ovládl první příčky hitparád ve víc než 20 zemích světa. Prodalo se jí přes 7 milionů kopií. No a velmi rychle pochopíte, proč. Ono totiž k té popularitě přispěla i ikonická, velmi snadno zapamatovatelná taneční choreografie. Tak schválně, jestli ji z té hlavy vytáhnete. No jo, Las Ketchup a Sirihy, tak koukejte tančit. Chci to vidět, nebo aspoň si to moct myslet, jo?

0: Cheryl a Stumbling, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Tak co, neděle, dobrý, summer party, dobrý, my v ní samozřejmě pokračujeme, ještě nám nějaký ten čas zbývá. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jako už toho dneska zaznělo fakt spousta, jo, ale ještě budou. Za chvilku Hugel a Solto, jejich Jamaican, taky nás Xindl X vezme na dovolenou, no a k tomu se připojí Whitney Houston, prostě dokonalý soundtrack pro vaši neděli. Tak nikam nechoďte.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, čověče, ty mi jdeš jako na zavolenou, mám pro tebe jednu takovou výzvu.
3: Ahoj Kubo, ty jo, tak povídej.
2: Mám jednu takovou nepěknou situaci, jo, ale určitě v ní nejsem sám, jinak bych to tady nevytahoval. Teď mě úplně zamrazilo při pohledu na kalendář, že vlastně končí léto. Hele, za chvíli bude zase minus pět, kabáty, déšť a tohle. Takže docela panikařím a chtěl bych si ještě užít sluníčko, teplo, pohodu, chápeš mě?
3: No, tak to ještě stíháš.
2: Stíhám to, jo, no hele, mě by úplně v klidu stačily třeba tři dny někde, nevím, ale kam je to, jestli třeba bude volno nebo tak. Jo.
3: Hele, úplně chápu, mám to taky, spousta lidí to teď prožívá, ale vesmír to za nás vyřešil, nebo teda Slevomat. Ve Slevomatu podle mě moc dobře počítaj s tím, že se nám tohle přesně stane. A sleduj, když tam teď půjdeš, bude svět zase v pořádku.
2: Nekecej, tak co tam je?
3: Jsou tam v akci Last Minute letní pobyty v Rakousku. Mega oblíbená destinace, je to kousek, Alpiezera Wellness, vybereš si.
2: To přesně potřebuju.
3: Takže můžeš být v klídku a ještě vyrazit někam vypnout.
2: Moc ti děkuju za záchranu. Přátelé, je to jasné, mrkněte se na Slevomat a hurá do Rakouska.
3: A dejte si něco.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Fakt jo, užili jste si to, Xindl X a dovolená na Hit Radio. Na letní songy samozřejmě jedou dál. Prosím vás, teď nás čeká song, který byl extrémně oblíben na evropských diskotékách a taky v hitparádách, hlavně v Německu a Rakousku. A je to prosím vás kvůli takovému specifickému důvodu. Tenhle song je totiž ve stylu letního bubblegum popu. Takže v podstatě žvíkačkového popu. Což vlastně strašně roztomile a zároveň, když si představíte žvejku, takový tak děláte bubliny a jdete u toho třeba na bruslích, tak přesně to je tím vlastně myšlený, jo, že to je takový free, veselý, takže se to do toho léta samozřejmě perfektně hodí, že jo. Tak jdem na to. Peše.

0: Castle on the Hill, to je Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio. Ještě 20 minut, ještě 20 minut ze Summer Party zbývá. Ano, posledních 20 minut na to dooslavit ten poslední prázdninový víkend. Ať si vaše děti užijou, ještě to pondělí volný. Přeju jim to, budou mít kratší týden. No a vy, prosím vás, přežijte to všechno kolem toho, jo? Spolu se uslyšíme zítra ve 12. U srdcové Kyrka Pelnář má ještě stále dovolenou, my mu to samozřejmě všichni extrémně přejem. No a vy si za chvilku užijte další letní pecky. Jako Enrique Iglesias je vlastně stělesnění léta, jo? Za chvilku už Bailando, taky Coro a Talisa, Because the Night, nebo Playa Hity, tak buďte s námi.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně z ruky?
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme

0: Snaček, technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemete.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.

0: Šetři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Set si ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
1: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
0: Tak set si a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO dál klesá podpora. I tak by ho ale nyní volilo 30,5% lidí v Česku. Ukázal to model agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%. ODS zůstala na 15,5%. Stejně tak se podpora nezměnila pro SPD se 6,5% a pro motoristy s 5%. Pohoršili si Piráti na 8,5%. Velká část Čechů se moc nevyzná v údajích na elektroměru. Pak kvůli tomu často zbytečně přeplácí za elektřinu i tisíce korun ročně. Až 2/3 obyvatel má problém například rozlišit hodnoty vysokého a nízkého tarifu nebo najít identifikační číslo elektroměru. Vyplývá to z průzkumu energetické společnosti EPET. Rusko chystá masivní údery proti ukrajinským energetickým zařízením. Podle Moskvy jde o reakci na útoky na ruskou civilní infrastrukturu a energetický sektor. Při ruském nočním útoku z pátku na sobotu v okolí ukrajinského města Buča u Kyjeva zahynulo nejméně 38 lidí a desítky utrpěly zranění. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejdříve polojasno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne pak bude postupně oblačnosti ubývat. Na teploměru naměříme nejčastěji kolem 23 stupňů, na horách kolem 17. Foukat má jen slabý jihozápadní vítr.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
9: Hit Radio Orion.
10: Zlepši si náladu.

0: pilířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem jí našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
2: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
1: Tak setři a šetři.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky.cz.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.

0: nový plot má.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!

0: havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.